0: Magické léto v Aquapalace Praha už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Klasik Praha.
10: Klasik Praha.

0: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč s hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dobré ráno ve středu 5. srpna. To, co jsme slyšeli před chvílí a to, co zahájilo dnešní ranní vysílání, byla předehra k opeře Don Quixote na Gamáčeho Svatbě od Antonia Salieriho. Hrál nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Michaela Dittricha. Máme 7:05 a už za chvíli se dozvíte, co je v hudbě lepší. Zda trvat na starých, osvědčených a oblíbených formách, anebo prosazovat nový styl. Ať se to vezme, jak chce. Rozhodnou posluchači. Víc už je za chvíli, přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme hudbu Samuela Coleridge Taylora. Byla to africká svita, z níž zazněl africký tanec. Hrál nám soubor Čineke pod vedením Johna Kevina Eduseje. Je 5. srpna, máme 7 hodin 12 minut, posloucháte ranní vysílání Rádia Klasik Praha, ve kterém si připomeneme italského, ve své době velmi slavného skladatele Leonarda Lea. A zda patřil k těm, kteří prosazovali starý styl, anebo k reformistům, i to vám prozradím, ale trochu později. Teď už se zaposlouchejme do písně, která nám prozradí, jak pěkně komponovala starší sestra Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Fanny Mendelssohn. Uslyšíme píseň Zulejka und Hatem. Zpívá nám Fatma Said.

Slyšeli jsme píseň starší sestry Felixe Mendelssohna Bartholdyho Fanny Mendelssohn. Byla to píseň Zulejka und Hatem. Fanny Mendelssohn bohužel nebyla příliš známá, protože většina jejich skladeb a písní byla provedena pouze na soukromých koncertech. Některé skladby dokonce vydala pod bratrovým jménem. Nám jednu z těch skladeb, píseň Zulejka und Hatem, zaspívala Fatma Said a později se k ní přidal i Hugh Montague Rendell. Doprovázel je na klavír Joseph Middleton. Máme 7 hodin 16 minut. Za chvíli se objeví v našem vysílání malá polka z jazzové světy číslo 2 Dmitrije Šostakoviče, ale ještě předtím mám pro vás předpověď počasí. A i když čas pokročil, už nemáme úterý, ale středu, přesto počasí bude na nás nejspíš působit stejně. Odpoledne se dočkáme vysokých teplot 34 až 36 stupňů Celsia, to v Praze. A mělo by být polojasno až oblačno. Později odpoledne a večer se s malou pravděpodobností mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky.

To byla malá polka z jazzové svity číslo 9 Dmitrije Šostakoviče v podání Královského koncertního orchestru Amsterdam pod taktovkou Richarda Šají. 7 hodin 19 minut. Za chvíli hudba Nina Roty z filmu Casanova Federica Felliniho. A ještě předtím informace o jedné z dopravních nehod, která komplikuje průjezdnost Prahou. Buďte opatrní na Tuchoměřické ulici. Tam je právě ta nehoda hlášena.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je specialistka na úklid a autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Získejte praktické rady a tipy k tématu, které zajímá tak nějak všechny. Anna je také hráčkou na housle a flétny, včetně těch irských. A se svým kvartetem spolupracuje se sborem Soniašnik, který vznikl na podporu ukrajinských žen a dětí a pomáhá i u nás v Čechách. S Anou dorazila sbormistrině tohoto tělesa Martina Syrová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Výhry.
4: Slevy.
3: Zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme skladbu Honoré d'Ambria, francouzského raně barokního skladatele, který působil ve druhé polovině 17. století. Jeho píseň Sladké ticho našeho lesa nám zaspívala Julie Rose za doprovodu souboru Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče. My ale nyní Sladké ticho lesa Honoré d'Ambria opustíme, abychom se vydali do rušné Neapole a posuneme se v čase zhruba o 30 let dál, než kdy se narodil Honoré d'Ambrius. Zajímá nás totiž 5. srpen roku 1694. Právě 5. srpna se narodil Leonardo Leo. Bylo to v onom roce a brzy začal studovat také v Neapoli. Tam se dostal i na konzervatoř a v 18 letech slavil úspěch se svým prvním veřejně známým a provedeným dílem. Bylo to scénické oratorium. Ve 20 už dávali v Neapoli jeho operu a později další a další z oper a stal se tak jedním z nejvyhledávanějších skladatelů Itálie, ale také pedagogem. A o tom si povíme za chvíli po třetí části koncertu G-dur pro čembalo a orchestr Františka Xavera Brixiho.

Slyšeli jsme třetí část koncertu G-dur pro čembalo a orchestr Františka Xavera Brixiho. Hrála Česká komorní filharmonie pod vedením Vojtěcha Spurného a na čembalo právě i Vojtěch Spurný. 7 hodin 35 minut a 5. srpen, to je dnes. 5. srpna v roce 1694 se narodil navíc Leonardo Leo a my si jej právě dnes připomínáme. Je to pozdně barokní italský skladatel, který byl také vyhledávaným pedagogem a brzy v mladém věku obsadil i místo ředitele jedné z konzervatoří v Neapoli. Ale těch konzervatoří v Neapoli bylo více a tu další řídil jiný, nový skladatel, Francesco Durante. Durante prosazoval nový styl, dokonce i v operách, které byly uváděny, a Leonardo Leo naopak zastával ten starší styl, barokní, užíval generální pas a přísný kontrapunkt, kdežto Durante prosazoval nosnou melodickou linku a jednodušší až průzračný doprovod a rozdělili Neapol a téměř celou Itálii na dva tábory, na ty příznivce Leonarda Lea a ty další, kteří naopak prosazovali nový styl. Pochopitelně ten nový styl se nakonec prosadil, ale Leonardo Leo si užíval stále slávy se svými operami, i když to neměl v Neapoli jednoduché. Ale o tom víc za chvíli po jarních vodách Sergeje Rachmaninova.

0: Doznívají jarní vody Sergeje Rachmaninova v podání Earl Wilda. Osvěžit bychom se určitě rádi chtěli právě čerstvými jarními vodami, ale čeká nás spíše sprcha, a nebo možná bazén, a nebo koupání někde v jezeře nebo na přehradě, protože dnes budou opravdu vysoké teploty i v Praze. Očekáváme je odpoledne. Co očekáváme za chvíli je skladba Leonarda Lea. Bude to ukázka z jedné z jeho oper, opery Angelica e Medoro Orchidal Sol di Fesa. Zpívat nám bude jednu z árií Magdalena Kožená. Pod vedením Václava Luxe bude ji doprovázet Kolegium 1704. A připomene nám tvorbu skladatele, který se narodil také 5. srpna, tedy onoho Leonarda Lea, který to neměl jednoduché, ať už v té duchovní tvorbě, kdy se neustále chtěl prosadit vedle Francesca Duranteho a jeho modernějšího stylu. I v opeře bylo třeba se prosadit, ale Leonardo Leo byl opravdu bojovník a hlavně nadaný skladatel a nakonec se mu to podařilo i v Neapoli, kde operní scény obsadili díla Leonarda Vinciho a Johana Adolfa Haseho. Uspěl ve svých 29 letech s jednou z komických oper a pak už byl opravdu oblíben po celé Itálii. My teď uslyšíme změnu ukázku z jeho díla, tedy část z opery Angelica e Medoro.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Tohle je Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme třetí část koncertu pro housle a orchestr a-moll Antonína Dvořáka. Solo měl Roman Patočka a doprovázela muzika Florea pod taktovkou Marka Štrincla. Je 8 hodin, čas pro zprávy a za chvíli také pro hudbu Karla Dieterse von Dietersdorf.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Bouřky včera večer v Libereckém kraji vyvracely stromy a v Novém Boru na Českolipsku silný vítr poškodil několik střech domů. Hasiči měli kvůli bouřkám okolo 140 výjezdů. Právě v okolí Nového Boru napršelo v Libereckém kraji nejvíce, při dvou bouřkách skoro 120 mm. Nejméně 15 lidí zahynulo při ruských nočních úderech v Kyjevské oblasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský taky zveřejnil video s útokem ruského dronu na trhovce prodávajícího zeleninu v Chersonu. Ruští vojáci tímto způsobem pořádají safari na civilisty v městě odděleném jen řekou od frontové linie. Do ostrova na Karlovarsku se po desetiletích vrátila soška anděla, která byla součástí oltáře v klášterním kostele. Anděl s ulomeným křídlem byl dlouhá léta uchováván u kastela na Červené Lhoty. Podle jeho vyprávění možná právě socha anděla z ostrova mohla inspirovat písničkáře Karla Kryla k napsání známé písně Anděl. Oficiální návrat do kostela se odehraje 21. srpna, symbolicky v den výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa a následné sovětské okupace naší země. Bude jasno až polojasno. V České republice dnes očekáváme odpoledne a večer také místy až oblačno a ojedinělé přehánky nebo bouřky, i silné. Nejvyšší teploty se na našem území budou pohybovat mezi 32 až 37 stupni Celsia. Ovšem na Moravě a ve Slezsku bude o poznání tepleji až 40 stupňů a v tisíci metrech na horách kolem 30 stupňů Celsia. To je ze zpráv v 8 vše. Nyní nás už čeká jedna ze symfonií na náměty Ovidiových proměn od Karla Dieterse von Dietersdorf. Uslyšíme první větu symfonie číslo 3 G dur. Proměna akta Jona Vjelena.
1: Jsme Klasik Praha.

Pražský komorní orchestr vedený Bohumilem Gregorem nám dohrál první větu symfonie číslo 3G dur ze symfonií na náměty Ovidiových proměn Karla Dieterse von Dittersdorf. Slyšeli jsme tak proměnu Aktaiona v Jelena. Je 8 hodin a 9 minut. Za chvíli se zaposloucháme do Puerta. Bude to čtvrtá část svity Iberia Isaaca Albeníze. Předtím ale ještě dvě dopravní nehody, které vám zkomplikují průjezdnost Prahou, pokud půjdete těmi místy, kde se staly. Jednak v Tuchoměřické ulici a další nehoda je hlášena z Jaromírovy ulice.

0: Dozněla část ze svity Iberia Izáka Albeníze. Čtvrtá část, kterou jsme slyšeli, nese název El Puerto a hrál ji Dallaský symfonický orchestr pod taktovkou Eduarda Maty. 8:45, čas, který právě teď prožíváme, a za chvíli se také budeme moci uvelebit pěkně v kině a vidět jeden z pěkných filmů, ve kterém zněla hudba Ennia Morriconeho. Pochopitelně jen pomyslně, ale díky pěkným tónům ze snímku Bioraj. Hraje The Mancini Pops Orchestra pod taktovkou Henryho Manciniho.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl klavírista Marek Kozák. Hovořili jsme o jeho dvou nejnovějších albech, písňovém Nocturnu se Simonou Šaturovou a klavírních transkripcích z pera Sergeje Rachmaninova. Poslechu reprízy v úterý 11. srpna od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fischer z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fischer.cz.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme jak hudbu benátského barokního skladatele a hobojisty Giovanni Benedetta Platyho hrál jihoafrický violončelista Abel Salachuay. A byla to ukázka z jeho debutového alba Where is Home? Nejspíš v Evropě, protože ta hudba, kterou jsme slyšeli, tu cítí opravdu velice pěkně. Čtvrtou část violončelové sonáty číslo 7 D moll zahrál skvěle a dohrál ji 23 minut po 8 hodině. Za chvíli se zaposloucháme do operní tvorby Giuseppe Verdiho a bude to druhé dějství, z níž zazní árie Di Provenza il Mar il Suol. Zpívá slavný Cheryl Milnes a doprovází orchestr Bavorské státní opery pod taktovkou Carlose Kleibera.

Slyšeli jsme árii z druhého dějství opery Traviata. Árii Die Provençale Mar il Suol zpíval Sherry Milnes za doprovodu orchestru Bavorské státní opery pod taktovkou Karlose Kleibera. Za 2 minuty bude 8:30 a to už budou znít v éteru tóny Wolfganga Amadea Mozarta, respektive tóny Chicagského symfonického orchestru pod vedením Claudia Abáda a také tóny Lesního rohu, na který bude hrát Dale Clevenger. Společně s Chicagským symfonickým orchestrem nám zahraje 3. část koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3 S dur slavného rakouského skladatele.

0: Dozněla ukázka z díla Wolfganga Amadea Mozarta. Slyšeli jsme, jak nám Dale Clevenger a Chicagský symfonický orchestr vedený Claudiem Abbadem zahráli třetí část koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3S dur. Jsou 2 minuty po 8:30 a nás čeká setkání s tvorbou Edwarda Elgara. Zaposloucháme se do druhé části koncertu pro housle a orchestr H-moll. Je to Elgarův houslový koncert, který dosáhl okamžitého úspěchu a popularity. Koncert složil pro Fritze Kreislera, vynikajícího houslisty. Premiéru měl v Londýně v roce 1910 a Edward Elgar uvažoval také o tom, že se rovnou koncert také nahraje na nosiče u společnosti Gramophone Company, tedy na gramofonové desky. Ovšem nějakým způsobem to nevyšlo s Fritzem Kreislerem a naopak to vyšlo s jiným skvělým houslistou, tehdy začínajícím velice mladičkým, vlastně teenagerem, Yehudim Menuhinem. A tak byl koncert nahrán právě s tímto skvělým houslistou. My teď uslyšíme, jak toto dílo Edwarda Elgara, tedy koncert pro housle a orchestr H-moll, hraje Reno Capison za doprovodu Londýnského symfonického orchestru pod taktovkou Simona Rattla.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Slyšeli jsme druhou část koncertu pro housle a orchestr H-moll Edvarda Elgára, který poprvé hrál Fritz Kreisler, nahrál poprvé Yehudi Menuhin a nám nyní hrál Renaud Capuçon za doprovodu Londýnského symfonického orchestru pod taktovkou Simona Rattla. Je 9:15 a 2 minuty a nás čekají ještě 2 skladby v ranním vysílání. Za chvíli to bude skladba Jana Antonína Lossiho. Zaposloucháme se do 3. části koncerta A dur pro lutnu, housle a violu da gamba. Hrát nám budou Jan Čižmář, Martina Pastuška, Krištof Firlus a soubor O Ensemble pod vedením Martiny Pastušky.
1: Klasik Praha.
2: V dalším pořadu Švédský stůl vám chci představit symfonie, operní předehry a pozoruhodné variace od Antonia Salieriho, a to v krásné nahrávce orchestru London Mozart Players. Stanislav Předota se těší na inspirující setkání v obvyklém čase v neděli v 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste projednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla ukázka z díla Hraběte z Lozintálu českého loutnisty a skladatele barokního období Jana Antonína Losiho. Slyšeli jsme třetí část koncerta a duro pro loutnu, housle a violu da gamba. Hráli nám Jan Čižmář, Martina Pastuška, Krištof Firlus a souboru O Ensemble. Poslední skladbou dnešní ranní nabídky bude v podání Berlínské filharmonie pod taktovkou Simona Rattla čtvrtá část orchestrální svity Planety Gustava Holsta, Jupiter, zvěstovatel radosti.

0: Prodělali jsme výlet do vesmíru a zpátky. Před chvílí nám v uších zněla jedna z planet. Část orchestrální svity planety Gustava Holsta, Jupiter, zvěstovatel radosti. Byla to čtvrtá část tohoto celku a nám hrál berlínský orchestr, Berlínská filharmonie pod vedením Simona Rettla. Je 9 hodin, čas pro Ondřeje Fischera, který vás bude provázet dnešním dopoledním vysíláním. Filip Sichra se loučí a přeje báječnou středu.
1: Tohle je Klasik Praha.

Hezké středeční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 9:05, středa 5. srpna. Svátek dnes slaví Kristián a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Vyslechli jsme teď tuto fantazii na téma písně Greensleeves, známé písně pocházející z britských ostrovů, zřejmě renesančního původu. A tuto píseň takto upravil pro orchestr skladatel Ralph Vaughan Williams. Slyšeli jsme nahrávku tělesa The New Queen's Hall Orchestra pod vedením dirigenta Barryho Wordsworta. Co nás čeká v této hodině našeho vysílání? Tak jako obvykle nabídneme pestrý hudební program skladatele různých stylových období i proveniencí, autory české i zahraniční a samozřejmě jejich hudba bude znít pod rukama skvělých interpretů. Například nám zahrají Birminghamští symfonikové fagotista Ondřej Šindelář. Také se můžete těšit například na soubor Czech Ensemble Barok a mnohé další skvělé hudebníky. Také si před 10:00 v našem vysílání zasoutěžíme na obvyklém čísle 739-987-987. Dnes opět s Mezinárodním hudebním festivalem Lípa muzika. Jehož 25. ročník proběhne letos na podzim na Českolipsku a v okolí. Dnes vám konkrétně nabídneme vstupenky na koncert, který se odehraje 19. září v Bazilice všech svatých v České Lípě a vystoupí tam klavíristka Terezie Fialová, která zahraje zajímavý program pobaltských autorů. Tak pokud máte zájem o tuto hudbu, určitě s námi soutěžte dnes na čísle 739-987-987 o vstupenky na jeden z koncertů festivalu Lípa muzika ještě před 10:00. No a zmíněný souborček Ensemble Barok, jak jsem říkal před chvílí, nám teď zahraje hudbu Františka Xavera Richtera, první část z 52. symfonie D-dur.

12 minut po deváté jsme teď poslouchali hudbu Františka Xavera Richtera, úvodní presto z jeho 52. symfonie D-dur v podání souboru Czech Ensemble Barok pod vedením Romana Válka. Souboru, který se tedy věnuje hudbě různých barokních autorů našeho území, kromě Františka Xavera Richtera třeba natočili i spoustu zajímavých skladeb od skladatele Ignáce Tůmy. No a my budeme teď pokračovat v našem dopoledním programu filmovou hudbou. Bude to skladatel James Horner. V roce 2015 předčasně zesnulý při letecké nehodě držitel dvou Oscarů a Zlatých globů, který se asi nejvíce proslavil hudbou k filmu Titanic. No a my teď uslyšíme od tohoto filmového autora hlavní téma, které zkomponoval pro dobrodružný film s názvem Zorro, tajemná tvář z roku 1998. Bude nám hrát švýcarský orchestr City Light Symphony, diriguje Kevin Griffiths.

0: Klasik Praha.
1: Stalo se v posledních letech zvykem nabízet posluchačům koncertů klasické hudby něco navíc. Setkání s protagonisty koncertu před nebo po vystoupení. Co taková talk show obnášejí? To bude tématem dalšího dílu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Jsme Klasik Praha.

Dvě minuty před 9:30 na Klasik Praha doznělo toto tango, které napsal autor Richard Galliano, skladba s názvem Tango pour Claude, kterou nám zahrála teď trumpetistka Lucienne Renaudin-Vary, hráčka věnující se různým žánrům a různým stylům. Za doprovodu Filharmonie z Monte Carla sám autor se také na nahrávce podílel, hrál na akordeon. Následovat teď bude nahrávka fagotisty Ondřeje Šindeláře, tento hráč na historické fagotisty, také člen České filharmonie, natočil na své album vydané letos u Suprafonu klasicistní fagotové koncerty od Antona Zimmermana a Jana Křtitele Vaňhala. Právě od prvního z těchto skladatelů méně známého si poslechneme teď adagio z jeho fagotového koncertu F-dur. Ondřej Šindelář hraje za doprovodu ansámblu Rezonanza Praga.

Na klasicistní fagot nám hrál Ondřej Šindelář, který je specialistou na historické fagoty, je také členem České filharmonie a letos u Suprafonu vydal zajímavé album pojmenované Duality s fagotovými koncerty klasicistních skladatelů Antona Cimrmana a Jana Křtitele Vaňhala. V tomto případě se jednalo o Cimrmanovu skladbu, bylo to adagio z fagotového koncertu F-dur tohoto autora, který působil v Hradci Králové a pak v Bratislavě jako chrámový varhaník. No a fagotistu Ondřeje Šindeláře na této nahrávce doprovodil soubor Rezonanca Praga. Následuje teď hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Presto z klavírního koncertu číslo 1 nám zahraje klavírista Stephen Huff, což je vyhlášený britsko-australský pianista, který se třeba přednedávnem představil i tady v Praze s orchestrem Prague Philharmonia. My ho uslyšíme na této nahrávce za doprovodu Birminghamských symfoniků, které bude řídit Lawrence Foster.

Jsou 9:45 a na rádiu Klasik Praha nám teď hrál britsko-australský pianista Stephen Huff, který za doprovodu symfoniku města Birminghamu zahrál třetí větu z klavírního koncertu číslo 1 Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Následovat bude v našem dopoledním programu krásný svit Luny, část klavírní svity Bergamask od Claude Debussyho. Bude nám hrát pianista Jill Yu, no a hned po této známé lyrické skladbě si také zasoutěžíme. Dnes opět s festivalem Lípa muzika o jeden z koncertů, respektive vstupenky na jeden z koncertů 25. ročníku, který se odehraje letos na Českolipsku a v okolí od 11. září do 2. listopadu. Tématem letošního ročníku je žena. No a jednou z žen, které vystoupí na letošním festivalu Lípa muzika, bude také klavíristka Terezie Fialová. Ta se představí v České Lípě v Bazilice všech svatých v sobotu 19. září s programem Roční doby, který přiblíží tuzemským posluchačům díla pobaltských autorů, jmenovitě tedy zazní skladby, které napsali Petris Vasks a také Gia Cancelli. Tak pokud se chcete s klavírní tvorbou těchto autorů seznámit blíže na festivalu Lípa muzika v sobotu 19. září v České Lípě, soutěžit s námi můžete už za pár minut v našem dopoledním vysílání hned po skladbě Claude Debussyho.

0: Tak to byl poetický svit Luny, krásná klavírní skladba Claude Debussyho, kterou nám teď zahrál Giliu. No a podobně poetický určitě bude i klavírní recital pianistky Terezie Fialové na festivalu Lípa muzika, který se v České Lípě v Bazilice všech svatých odehraje v sobotu 19. září. Nese název Gadalajky roční doby a Terezie Fialová bude na tomto koncertě hrát hudbu skladatelů Peterise Vaskse a Guy Cancelliho. Bude to tedy součástí 25. ročníku festivalu Lípa muzika, který se uskuteční letos od 11. září do 2. listopadu. Tématem letošního ročníku je žena. Jak autorky, tak i interpretky budou zdůrazňovány během celé dramaturgie tohoto festivalu, který se tedy každoročně koná v severních Čechách i v německém příhraničí. No a vy můžete teď tedy vyhrát v telefonické soutěži dvě vstupenky na koncert Terezie Fialové v České Lípě v Bazilice všech svatých v sobotu 19. září. A to za obvyklých soutěžních podmínek, to znamená, pokud jste u nás nic nevyhráli v soutěži v uplynulých 14 dnech. A pokud mi na telefonní číslo 739 987 987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Už jsem říkal, že tématem letošního ročníku festivalu Lípa muzika je žena a jedna výrazná ženská osobnost tuzemské scény staré hudby je také uměleckou garantkou letošního ročníku. No a já se ptám, která hudebnice je uměleckou garantkou letošního 25. ročníku festivalu Lípa muzika.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně! Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy! Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

To byla komická árie Grimbaldi z prvního dějství opery Ladamiro od u nás prakticky neznámého italského raně barokního autora, který se jmenoval Giovanni Cesare Netti, působil v Neapoli a tuto árii z jeho pera nám zpíval kontratenorista Jakub Josef Orlínský, doprovázený souborem Il Pomodoro. Následovat bude Beethoven, bude to skladba pro dechové nástroje, menuet ze sextetu pro dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty a také s námi stále ještě můžete soutěžit spolu s festivalem Lípa muzika. Dnes na čísle 739987987 o dvě vstupenky na koncert, který v rámci tohoto festivalu proběhne 19. září v sobotu v České Lípě v Bazilice všech svatých. Nese název Gadalajky nebo také česky Roční doby a klavíristka Terezie Fialová na tomto koncertě představí tuzemskému publiku díla významných skladatelů současné hudby Peteris Vasks a Gia Cancelli. A jejich skladby tedy zaznějí 19. září v České Lípě v rámci 25. ročníku festivalu Lípa muzika. A vy můžete vyhrát dvě vstupenky, pokud jako první správně zavoláte odpověď na soutěžní otázku, která zní, kdo je uměleckou garantkou letošního 25. ročníku festivalu Lípa muzika.

0: Je necelá minuta po 10. hodině, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a právě dozněl menuet z Beethovenovy zajímavé skladby pro 6 dechových nástrojů, sextet pro 2 klarinety, 2 lesní rohy a 2 fagoty Es-dur, opus 71. Následovat bude hudba Richarda Strause, no a s festivalem Lípa muzika stále ještě můžete soutěžit o 2 vstupenky na koncert 19. září. Bude to koncert v rámci 25. ročníku tohoto festivalu a vystoupí tam klavíristka Terezie Fialová v Bazilice všech svatých v České Lípě. Představí tvorbu současných skladatelů u nás nepříliš často uváděných, ale ve světě velice známých Peterise Vaskse, který má mimochodem letos 80. narozeniny, a ještě tam také zazní hudba Gi Cancelliho. To vše v podání této vynikající klavíristky, tak pokud vás tento program zajímá, určitě si nenechte v sobotu 19. září v Bazilice všech svatých v České Lípě ujít tento koncert nazvaný Gadalajky / Roční doby. No a 2 vstupenky můžete vyhrát i v telefonické soutěži teď v našem vysílání, pokud mi na číslo 739-987-987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku, kdo je uměleckou garantkou letošního 25. ročníku festivalu Lípa muzika.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Posloucháte Radio Klasik Praha, je 7 minut po 10. hodině. Slavný mládežnický orchestr Gustava Mahlera, což je světoznámé těleso, kterým prošla celá řada vynikajících hudebníků. Pod taktovkou Seičiho Ozavy tito mladí hráči na této nahrávce z roku 2000 zahráli první část ze Strausovy symfonické básně Život hrdinů, což je tedy slavná symfonická báseň, v níž Richard Strauss znázornil sám sebe. On je tím hrdinou, kterého tam popisuje. No a během této skladby a během také několika předchozích skladeb jsme soutěžili s festivalem Lípa Muzika, který věnoval do dnešní soutěže vstupenky na 19. září na koncert, kde vystoupí klavíristka Terezie Fialová. Bude to v Bazilice všech svatých v České Lípě a tato pianistka tam představí publiku tvorbu dvou významných skladatelů současné hudby, řazených někdy k minimalismu, Guy Cancelliho a Petrise Vaskse, který mimochodem tedy slaví letos 80. narozeniny. Je to lotyšský skladatel, takže i koncert se koná pod záštitou lotyšského velvyslance. No a my jsme soutěžili o vstupenky na 19. září do České Lípy v rámci festivalu Lípa Muzika na čísle 739987987 a já jsem se ptal na jméno letošní umělecké garantky festivalu Lípa Muzika. Jelikož tématem letošního ročníku je žena, tak i za uměleckou garantku si pořadatelé vybrali výraznou ženskou osobnost tuzemské hudební scény. V minulých letech třeba uměleckými garanty festivalu byli Tomáš Jamník nebo Jiří Pavlica, no a letos je to flétnistka a muzikoložka vedoucí souboru Collegium Marianum Jana Semerádová. Správnou odpověď na soutěžní otázku jsem bohužel nedostal, nicméně určitě si zajděte na festival Lípa Muzika, ať už na tento koncert 19. září v České Lípě, kde vystoupí Terezie Fialová, nebo na některý z dalších koncertů letošního 25. ročníku. Více o programu najdete na webových stránkách lipamuzika.cz. Nám dále zahraje v našem dopoledním vysílání pianistka Beatrice Rana, italská hráčka, která natočila s nizozemským orchestrem Amsterdam Symfonieta album vydané v loňském roce, kde hraje Bachovy koncerty. Toto bude první věta z Bachova koncertu číslo 3D dur, původně tedy samozřejmě čembalového, ale zde bude Beatrice Rana hrát na moderní klavír.

Nadčasovou hudbu Johanna Sebastiana Bacha, první větu z původně čembalového koncertu číslo 3, zde tedy ve verzi s moderním klavírem, nám zahrála pianistka Beatrice Rana, italská hráčka, která se Bachovi už věnovala třeba také na svém velice oceňovaném albu s Goldbergovými variacemi. Na tomto loni vydaném albu, ze kterého pocházela ukázka, se s nizozemským orchestrem Amsterdam Sinfonieta tedy pustila i do Bachových klávesových koncertů. No a dále nás čeká filmová hudba Johna Williamse, bude to téma, které skladatel zkomponoval pro science fiction film s názvem Blízká setkání třetího druhu z roku 1977. Hrát nám budou filharmonici města Prahy a ke klasice se pak zase vrátíme třeba s Mozartem, jeho 33. symfonií. Také předehrá z Wagnerovy opery Lohengrin, ale i Telemann, Janáček a další. To vše zazní už před 11. hodinou v našem dopoledním programu.

0: Klasik Praha.
1: V závěru roku jsem pozval do studia hosta, který bude sám zpívat a přinese i nahrávky hudby, kterou rád poslouchá. Michael Kluch vystupuje se skupinou Queenie jako Freddie Mercury. Skupina často hraje v zahraničí, ale můžete ji slyšet i na koncertech po České republice, na které vás pozveme. Za roli divadelní Freddieho Mercuryho byl dokonce nominován na cenu Thálie. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek od 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Výhry,
5: slevy,
4: zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
2: Ladíte Klasik Praha.

Jsou 3:30 a první větu z 33. symfonie B-dur Wolfganga Amadea Mozarta nám teď v dobově poučené interpretaci zahráli členové souboru z Amsterdamu, amsterdamského barokního orchestru pod vedením Tona Kopmana. Krásná předehra k Wagnerově opeře Lohengrin, což je opera založená na středověkých legendách o svatém grálu, teď zazní v podání symfonického orchestru NBC na této starší nahrávce, kde těleso ještě řídí legendární dirigent Arturo Toscanini. Nahrávka už je tedy stará zhruba 80 let, ale nic to neubírá na její působivosti. No a dále pak hudba Georga Filipa Telemana, Leoše Janáčka nebo třeba slavné cikánské melodie houslového virtuóza Pabla de Sarasateho. To vše zazní tady na Klasik Praha ještě před 11. hodinou na frekvenci 98,7.

Slavný dirigent Arturo Toscanini řídil symfonický orchestr NBC na této starší nahrávce, kde krásně provedli nádherně vystavenou předehru k prvnímu dějství Wagnerovy opery Lohengrin, což je opera inspirovaná legendami o svatém grálu. Pokud máte rádi Wagnerovu operní tvorbu, tak právě v těchto dnech probíhá v Bayreuthu, v tamním divadle, které sám skladatel nechal vybudovat pro účely uvádění svých oper, jubilejní 150. ročník tradičních bayreuthských hudebních slavností. Začaly tedy už 24. července a budou trvat až do 26. srpna. Kromě Wagnerových oper se v programu letošního ročníku výjimečně objevují i jiná díla, třeba Beethovenova osudová symfonie. No a právě dnes, 5. srpna, můžete v Bayreuthu navštívit operu Valkýra, začíná v 16 hodin, také se tam bude od 18 hodin hrát Bludný Holanďan, pak třeba Siegfried, to bude 7.8. opera Rinzi a 9.8. pak Soumrak bohu. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu hudbou Georga Filipa Telemana, třetí věta z houslového dvojkoncertu A-dur, kterou zahrají Rainer Kussmaul a Rüdiger Liebermann, co by solisté, a doprovodí je soubor berlínští barokní solisté. No a pak ještě před 11. hodinou třeba také Janáčkova hudba, nebo nám zahraje světoznámý houslista Isaac Perlman. Na to vše se můžete těšit už brzy tady na Rádiu Klasik Praha.

Na Klasik Praha zazněla hudba Georga Filipa Telemana, německého barokního skladatele, který byl údajně autorem více než 3000 skladeb, z toho zhruba 2000 se dochovalo do dnešních dnů. No a berlínští barokní solisté nám teď hráli třetí větu z houslového dvojkoncertu A-dur tohoto velmi plodného autora. Sól se chopili houslisté Rainer Kussmaul a Rüdiger Liebermann. Dále nás čeká raná skladba Leoše Janáčka z jeho svity pro smyčce, což je dílo, které Janáček napsal, když mu bylo 23 let. Si poslechneme pátou část Adagio. Bude nám hrát soubor Kamerata Bohemika Prague a dirigovat bude islandský dirigent Gudni Emilsson.

0: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč s hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Ladíte Klasik Praha.

0: Dvě minuty po 11. dozněla teď je tato temperamentní skladba z pera houslového virtuóza Pabla de Sarasátého, inspirovaná tedy romským folklorem. Byly to cikánské melodie, které nám teď zahrál světoznámý Itzhak Perlman, doprovázený Pittsburghským symfonickým orchestrem pod taktovkou dirigenta Andrého Prevena. Za chvíli nás čeká předehra k německé romantické národní opeře Čarostřelec, paradoxně odehrávající se v Čechách na Šumavě. A předehru k Čarostřelcovi nám zahraje symfonický orchestr Bavorského rozhlasu příhodně s českým dirigentem, kterým bude na této nahrávce Rafael Kubelík. Pak také v rubrice Novinka týdne uslyšíme třeba ukázku ze zajímavého alba představujícího hudbu ukrajinskou. Rovněž nám brzy zaspívá Luciano Pavarotti. Těšit se můžete také na hudbu například Györgye Ligetiho, Maxe Regra, barokní hudbu a mnoho dalšího už brzy tady na frekvenci 98,7.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: 13 minut po 11. zazněla teď hudba Karla Marie von Webera, předehra k opeře Čarostřelec, která je považována za německou národní operu. Je to tedy romantická opera odehrávající se na Šumavě v časech kolem slavné 30-leté války. No a na nahrávce účinkoval teď symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou českého dirigenta Rafaela Kubelíka. Následuje pravidelná rubrika Novinka týdne. Dnes si v ní představíme zajímavé album, kde dirigentka Dalia Stasevská natočila méně známá, alespoň u nás, díla ukrajinských skladatelů.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Finská dirigentka Dalia Stasevská, kterou české publikum může znát i z několika vystoupení s Českou filharmonií v minulých letech, se narodila v Kyjevě a z otcovy strany má ukrajinský původ. Kultuře své rodné země, která už několik let čelí ruské invazi, se rozhodla vzdát hold na novém albu s názvem Ukrainian Mixtape. Natočila ho se symfonickým orchestrem BBC, jehož je hlavní hostující dirigentkou, a vyšlo 17. července na labelu Pletun. Najdeme zde díla ukrajinských autorů, kteří nejsou u nás příliš často uváděni, například Levka Koloduba, také Borise Jatošinského, Fedira Jakimenka nebo Mikoli Lisenka. Od něj je na albu natočena předehra k opeře Taras Bulba a právě tu si poslechneme jako hudební ukázku. Symfonický orchestr BBC řídí Dalia Stasevská.

Poslouchali jsme teď hudbu skladatele Mikuly Lysenka, předehru k opeře Taras Bulba, jednu z ukrajinských orchestrálních skladeb, které natočila dirigentka Dalia Stasevská, jež má sama částečně ukrajinské kořeny. Na nové album pojmenované Ukrainian Mixtape, které nahrála s symfonickým orchestrem BBC, jehož je hlavní hostující dirigentkou, vyšlo 17. července a kromě Mikuly Lysenka tedy představuje i díla dalších ukrajinských skladatelů Borise Jatošinského, Levka Koloduba nebo Fedira Jakimenka. Pokud vám tato jména nic neříkají, můžete je tedy objevit prostřednictvím této nové nahrávky, o které se více dočtete i na našich webových stránkách v sekci Novinka týdne. Nezaměnitelný hlas tenoristy Luciana Pavarottiho uslyšíte teď dále v našem dopoledním vysílání. Bude to neapolská píseň O sole mio, ideální soundtrack k horkým letním dnům. No a pak ještě v průběhu této hodiny našeho dopoledního programu uslyšíte třeba také hudbu Maxe Regra, Camille Saint-Saense, skvělé solisty jako třeba houslistu Daniela Matejču, trompetistu Miroslava Kejmara a mnohé další už v nejbližších minutách tady na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na hollywoodské mistry hrůzy Tima Burtona a Guillerma del Tora. Zazní ukázky ze seriálu Wednesday nebo Kabinet kuriozit či nejnovějšího zpracování příběhů o Pinokiovi. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba. Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
2: Tohle je Klasik Praha.

Jsou 2 minuty před 11:30, toto byl úryvek z půvabné filmové hudby, kterou skladatel Ludovik Burs složil pro němý černobílý film z roku 2011 s názvem The Artist, neboli Umělec. Je to film pojednávající o konci éry němého filmu a tak i hudba k tomuto filmu je stylizována v duchu přelomu 20. a 30. let. No a nám teď tedy úryvek z této filmové hudby zahrála bruselská filharmonie. Za vrcholné symfonické dílo Camille Saint-Saëns je považována jeho třetí symfonie, takzvaná Varhaní, ze které teď vybíráme druhou část, Poco Adagio. Bude nám hrát orchestr Italské národní akademie svaté Cecílie pod taktovkou Antonia Papana a solo na varhany zahraje Daniele Rossi.

Ze třetí symfonie francouzského skladatele Camille Saint-Saënse, které se přezdívá Varhaní, neboť obsahuje velice výrazný part pro tento největší hudební nástroj, jsme teď poslouchali druhou část. Poco adagio na nahrávce účinkoval varhaník Daniel Rossi a orchestr Národní akademie svaté Cecílie z Říma dirigoval Antonio Papano. Teď se zaposloucháme do hry jiného klávesového nástroje. Bude to teď klavír, na který nám čtyřručně zahrají klavíristky Erika Háze a Carmen Piacini a společně provedou sonatinu pro čtyřruční klavír od maďarského skladatele Gyöngye Ligetiho, který se tedy proslavil zejména jako autor avantgardní hudby, ale toto je ještě jeho rané dílo z roku 1950.

Jsou 11:45 a toto byla sonatina pro čtyřruční klavír od maďarského skladatele Györgye Ligetiho. Je to tedy jeho rané dílo z roku 1950, předtím než Ligeti začal komponovat ve svém charakteristickém avantgardním stylu. No a na nahrávce účinkovali pianistky Erika Haase a Carmen Piazzini, jedna z Německa, druhá z Argentiny, které tedy zahrály tuto Ligetiho skladbu čtyřručně. No a další skladba, kterou si teď poslechneme, ta byla také původně určena klavíru. Je to téma z jedné z Mozartových klavírních sonát, konkrétně ze sonáty číslo 11, které ovšem využil romantik Max Reger ve své skladbě Variace a fuga pro orchestr na Mozartovo téma. A my si tedy teď toto Mozartovo původně klavírní téma poslechneme v orchestrální podobě. Je to první část Regerovy zmíněné skladby a hrát nám bude Jenská filharmonie, neboli Jenr filharmonie, pod taktovkou dirigenta Andrease Sebastiana Weisera.

0: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
4: Klasik Praha.
5: Klasik Praha.

Je 7 minut před polednem a první větu ze sonáty pro sólové housle a mol od belgického skladatele a virtuóza Ežena Izaje nám teď zahrál houslista Daniel Matejča, který natočil všech 6 sonát tohoto autora na album vydané u Suprafonu před 3 lety u příležitosti tedy výročí, z tého výročí jejich vzniku. No a Daniel Matejča pro Suprafon nahrává i dále, už třeba také natočil komorní album s Janem Schulmeistrem věnované českým autorům nebo koncerty Šostakoviče a Prokofjeva a nejnověji teď skladby Astora Piazzolly s akordeonistou Martinem Schulzem. Tak to vše už můžete najít v diskografii tohoto mladého houslisty. No a my před 12. hodinou teď ještě uslyšíme hrát na trubku legendárního Miroslava Kejmara, který se představí spolu s Filharmonickým komorním orchestrem v druhé větě koncertu Es Dur od Johanna Wilhelma Hertla.

0: Je minuta před 12. a na Rádiu Klasik Praha právě dozněla druhá věta z koncertu Es-dur pro trubku a orchestr od Johanna Wilhelma Hertla. Solo hrál trumpetista Miroslav Kejmar, doprovázel ho Filharmonický komorní orchestr a byla to také poslední skladba dnešního dopoledního programu. Tím odpoledním vás dnes provede kolega Stanislav Předota. Už za malý okamžik bude naše vysílání pokračovat Schumannovou hudbou. Zazní závěrečná část autorovy optimistické druhé symfonie C-dur. Kromě toho v příští hodině našeho vysílání uslyšíte tady na Klasik Praha třeba také Vivaldiho, Bernsteina a samozřejmě skvělé solisty. Mezi nimi bude třeba klavírista Salim Aškar, tenorista Jonas Kaufmann, mezzosopranistka Magdalena Kožena a také vynikající orchestry jako například Prague Philharmonia, Los Angeleskou filharmonii, orchestr Lipského Gewandhausu a mnohé další. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezkou středu, třeba ve společnosti našeho vysílání. No a budu se těšit brzy opět naslyšenou tady na frekvenci 98,7.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Krásné poledne, milí posluchači stanice Klasik Praha, vám přeje Stanislav Předota. Spolu budeme poslouchat krásnou hudbu až do dnešní 19. hodiny. A začali jsme symfonií číslo 2 C-dur opus 61 od skladatele Roberta Schumanna. Drážďanský festivalový orchestr nám z této symfonie zahrál čtvrtou, tedy závěrečnou větu a dirigoval Ivor Bolton. Mimochodem o Robertu Schumannovi se budete moci dozvědět něco více i v dnešní hudbě podle kalendáře, kterou budeme vysílat od 22 hodin. Pokračovat teď budeme hudbou Francesca Gasparíneho, italského barokního skladatele z přelomu 17. a 18. století. Mezzosopranistka Magdalena Kožená nám zaspívá árii z jeho opery Atália.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Magdalena Kožená zaspívala árii z opery Atália od Francesca Gasparínyho. Doprovázel orchestr Collegium 1704, který řídil Václav Lux. Další hudba bude hudba filmová. Poslechneme si takzvané téma Johna Dunbara z filmu Tanec s vlky. Tento film byl natočen v koprodukci Spojené státy americké Velká Británie v roce 1990. Hlavní roli v něm stvárnil Kevin Costner a ten také tento film režíroval. Byla to pro něho úplně první režijní příležitost v životě a získal za ni Oscara, takže se zařadil mezi velmi málo osobností, které získali jako režiséři Oscara za svůj režisérský debut. Jinak těch Oscarů pozbíral film spoustu, jeden z nich se dostal i na skladatele filmové hudby Johna Barryho. Mám teď hudbu z tohoto filmu, zahraje Hollywood Bowl Orchestra s dirigentem Johnem Moserem.

0: Před rovnými 140 lety zemřel jeden z nejslavnějších klavíristů své doby a nejproduktivnějších skladatelů 19. století, Ferenc Liszt. Stýkal se s Bedřichem Smetanou, přátelil se s knížetem Lichnovským. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
11: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Vyslechli jsme předehru k operetě Candide od Leonarda Bernsteina. Tento skladatel a dirigent také dirigoval tuto nahrávku, hrál Los Angeleský filharmonický orchestr. Žádný mír na zemi není jistý. To je název následující skladby, který odkazuje k tomu, že jediný jistý mír je ten mír nebeský a rajský. Autorem této hudby je skladatel Antonio Vivaldi. My si tuto původně árii pro zpěv poslechneme v podání houslistky Nicoli Benedetti.

houslistka Nicola Benedetti a skotský komorní orchestr zahráli skladbu Nulla in mundo pax sincera. Žádný mír na zemi není jistý. Autorem této hudby je Antonio Vivaldi. Následuje koncert pro klavír a orchestr D-moll číslo 2 od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Klavírista Salim Abud Ashkar nám z tohoto koncertu zahraje finále, tedy třetí větu.

Gewandhaus Orchester Leipzig s dirigentem Richardem Šajím a klavírista Salim Abud Ashkar zahráli finále z koncertu D-moll číslo 2 od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Nyní si poslechneme árii z opery Bohéma. Árii ke Gelida Manina nám zaspívá tenorista Jonas Kaufmann.

0: Tenorista Jonas Kaufmann zaspíval árii z opery Bohéma od Giacoma Pucciniho. Doprovázel Prague Philharmonic Orchestra a dirigoval Marco Armiliato. Po Puccinim teď přichází další italský autor Antonio Vivaldi, a to s koncertem G-moll pro dvě violončela. Poslechneme si prvou větu Allegro, hrát nám bude manželský pár Gillian Lloyd Weber a Jacqueline Lloyd Weber.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Výhry. Slevy. Zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250

0: 50 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Gillian a jak syn Lloyd Webberovi zahráli úvodní allegro z koncertu G-moll od Antonia Vivaldiho. Oba violončelisty doprovázel komorní orchestr Evropské unie, který dirigoval Hans-Peter Hofmann. A po optimistickém allegru od Vivaldiho teď přichází optimistické allegro od Josefa Myslivečka. Houslistka Leila Šajek nám zahraje prvou větu z Myslivečkova koncertu D-dur.

0: Houslistka Leila Šajeg a Kolegium 1704, řízené Václavem Luxem, přednesli Allegro, prvou část z koncertu D-dur od Josefa Myslivečka. Posloucháte stanici Klasik Praha, je středa, 5. srpna, je 13.00 a já tu mám pro vás připraven další pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví, vedené Adamem Vojtěchem, letos na jaře v rámci auditu několik týdnů tajně sledovalo, co na svých přístrojích dělají jeho zaměstnanci. Úředníci upozorňují, že sledování probíhalo i mimo pracovní dobu a že se navíc externí firma mohla dostat k citlivým osobním datům. Zaměstnanci kvůli analýze sepsali petici a hodlají si také stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů a na Státním úřadu inspekce práce. Zaměstnavatel má za určitých podmínek právo kontrolovat, co zaměstnanci na pracovní technice dělají. Podle úředníků ministerstva ale tyto podmínky nebyly dodrženy. Izrael odmítl mírový plán pro pásmo Gazy podpořený Spojenými státy, potvrdil dnes izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Učinil tak i přesto, že mu bylo zaručeno, že k izraelskému stažení z palestinského území dojde až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamás. Právě toto odzbrojení je klíčovou podmínkou plnění loňského mírového plánu, jenž vedl k vyhlášení příměří v pásmu Gazy, a na jehož naplňování dohlíží Rada míru, ustanovená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ministerstvo kultury překvapilo laickou i odbornou veřejnost, když uprostřed léta v tichosti předložilo novou státní kulturní politiku, tedy koncepční plán, jak a kam by se měla vydat v budoucnosti česká kultura. Mnozí zástupci z řad umělců a kulturních institucí požadují zamítnutí nové koncepce. Strategie podle nich vznikla netransparentně, bez předchozích konzultací s odbornou veřejností a na rozdíl od předchozí koncepce je velmi obecná a stručná. Za zarážející odborníci považují například i to, že se v dokumentu vůbec nehovoří o tvůrčí a umělecké svobodě. Počasí. Dnes je jasno až polojasno, během odpoledne a večera postupně, zejména v Čechách až oblačno a místy se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky, a to i dosti silné. Meteorologové upozorňují, že nás čeká velmi silná až extrémní zátěž teplem. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů. Slabý, během dne přechodně mírný, západní až jihozápadní vítr v přehánkách a bouřkách hodně zesílí. V bouřkách mohou ojediněle nárazy větru dosáhnout rychlosti až kolem 70 km za hodinu. Mohou se také vyskytnout menší kroupy a lokální přívalové srážky.
1: Jsme Klasik Praha.

Londýnský symfonický orchestr zahrál skladbu Palladio od Karla Jenkinse. Následující skladba nám připomene soubor Muzika Antiqua Praha, který byl zajímavý nejen svým způsobem interpretace, ale také repertoárem, který přinášel a oživoval. Poslechneme si moteto Crux tua Domine, tvůj kříž, pane, které napsal Johann Caspar Ferdinand Fischer.

Moteto Crux tua domine od Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera nám zahráli a zaspívali členové souboru Muzika Antiqua Praha s uměleckým vedoucím Pavlem Klikarem. Konkrétně to byly soprán Anna Hlavenková, mezzosoprán Petra Noskajová, kontratenor Lubomír Moravec, tenor Stanislav Předota a bas Michael Pospíšil. A nyní nás čeká další vokální skladba. Bude to Sbor vojáků z prvého dějství opery Trubadur od Verdiho.

0: Chicagský symfonický sbor a Chicagský symfonický orchestr nám přednesli v sbor vojáků z prvého dějství Verdiho opery Trubadur. Dirigoval Georg Scholti. Následuje pozvánka k poslechu pořadu Švédský stůl, který budeme vysílat v neděli od 19 hodin. Potom si poslechneme hudbu z filmu Seznamte se Joe Black, kterou zkomponoval Thomas Newman. A po ní si povíme něco o soutěžení, protože já tu mám pro vás na dnešní odpoledne připraveny dvě volné vstupenky.
1: Klasik Praha.
2: V dalším pořadu Švédský stůl vám chci představit symfonie, operní předehry a pozoruhodné variace od Antonia Salieriho, a to v krásné nahrávce orchestru London Mozart Players. Stanislav Předota se těší na inspirující setkání v obvyklém čase v neděli v 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Jak jsem se už zmínil, mám tu pro vás, posluchače stanice Klasik Praha, připraveny dvě volné vstupenky. A vás určitě zajímá, na co ty dvě volné vstupenky budou. Blíží se totiž září, říjen, a to jsou měsíce, kdy probíhá Mezinárodní hudební festival Lípa Muzika. Dvě vstupenky, které mám teď v ruce, jsou na koncert s názvem Přímluvy. Jedná se o světovou premiéru kompozice Lukáše Janaty, která je inspirována knihou od Frieda Preusslera Útěk do Egypta přes království české. K tomu, aby ten koncert proběhl v patřičném prostředí, slouží i to, že se bude konat v malém kostele svatého Petra a Pavla v Prisku. Datum koncertu je pátek 2. října, konat se bude od 19 hodin a samozřejmě vás také zajímá, kdo bude vystupovat, kdo tuto světovou premiéru s názvem Přímluvy bude interpretovat. Konkrétně to bude pěvkyně Klára Blašková a duo Kun, které tvoří pěvci Martin Prokeš a Jaromír Nosek. A s nimi budou ještě spolupracovat akordeonista Saša Jasinsky, cymbalista a flétnista Jan Rokita a perkusista Antonín Procházka. Takže nyní již víte, co vás čeká, co můžete získat. Já ještě připomenu, že bližší detaily najdete na webových stránkách tohoto festivalu s adresou www.lipamuzika.cz a soutěžit o dvě volné vstupenky budeme zhruba za hodinu.

Klavírista Muraj Peraja a Akademie od svatého Martina v Polích zahráli presto závěrečnou větu z koncertu F-moll, jehož autorem je Johann Sebastian Bach. Autorem následující skladby je Ulla Jeilu. Poslechneme si jeho skladbu O magnum mysterium.

Skladbu O Magnum Mysterium, O veliké tajemství od Uli Gjela nám zaspíval sofijský vokální ansámbl řízený Bengtem Olenem. Na nahrávce spoluúčinkoval také houslista Bartoš Zeiler. Symfonie číslo 7 D-moll Antonína Dvořáka je patrně symfonií asi nejzávažnější od tohoto autora. My si nyní z této symfonie v podání České filharmonie a dirigenta Jiřího Bělohlávka poslechneme třetí větu z Kerco.

0: Česká filharmonie a dirigent Jiří Bělohlávek zahráli skerco ze 7. symfonie D-moll Antonína Dvořáka. Od Maurice Ravela teď zazní jeho Alborada del Grazioso. Je to část z Ravelova cyklu Zrcadla a zahraje nám ji klavíristka Beatrice Rana.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Skladbu Alborada del Gracioso od Maurice Ravela zahrála Beatrice Rana. Následuje příjezd královny ze Sáby, instrumentální část z oratoria Šalomoun od Georga Friedricha Händla.

0: Příjezd královny ze Sáby z oratoria Šalomoun od Georga Friedricha Händla zahrál City of London Symphonia. Tento orchestr dirigoval Richard Hickox. Posloucháte stanici Klasik Praha, je středa 5. srpna, 2 minuty po 14. hodině. Následuje skladba anglického autora Johna Tavenera. Je to skladba s názvem The Lamb, Beránek.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

skladbu The Lamb, Beránek od Johna Tavenera zaspíval vokální soubor Tenebré. Jeho sbormistrem je Nigel Short. Druhý klavírní koncert C-moll od Sergeje Rachmaninova vznikal na samém počátku 20. století. Rachmaninov ho začal komponovat v létě roku 1900 a dokončil ho na jaře roku 1901. Druhý klavírní koncert patří k jeho nejoblíbenějším skladbám vůbec, má celkem tři věty a my si teď tu závěrečnou poslechneme v nahrávce s klavíristou Janem Simonem.

Klavírista Jan Simon a Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze s dirigentem Vladimírem Válkem. Ti nám zahráli závěrečnou třetí větu z koncertu C-moll číslo 2 od Sergeje Rachmaninova. Následuje hudba Jerryho Goldsmithe k filmu Čínská čtvrť. To je film, který v roce 1974 natočil režisér Roman Polanský a v němž hlavní roli stvárnil Jack Nicholson. Hudbu k této detektivce napsal Jerry Goldsmith a tato hudba byla nominována také na Oscara. A v tuto chvíli ještě chci připomenout, že se nám nezadržitelně blíží naše rozhlasová soutěž. Soutěžit budeme o dvě volné vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika. A pokud chcete uspět v té rozhlasové soutěži, tak vám určitě budou užitečné informace, které najdete na webových stránkách festivalu s adresou www.lipamuzika.cz. Pokud si rozkliknete program koncertu, který se jmenuje Přímluvy a bude se konat v pátek 2. října v Prisku.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je specialistka na úklid a autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Získejte praktické rady a tipy k tématu, které zajímá tak nějak všechny. Anna je také hráčkou na housle a flétny, včetně těch irských. A se svým kvartetem spolupracuje se sborem Soniašnik, který vznikl na podporu ukrajinských žen a dětí a pomáhá i u nás v Čechách. S Anou dorazila sbormistrině tohoto tělesa Martina Syrová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

To bylo preludium, prvá část ze svity z dob Holbergových od Edvarda Hagerupa Grieg'a. Hrál orchestr Akademie od svatého Martina v Polích, který dirigoval Neville Marriner. A v tuto chvíli je to ten nejsprávnější čas, abychom se věnovali naší rozhlasové soutěži. Ještě než začneme soutěžit, je potřeba seznámit se s pravidly. Ta najdete na webové stránce našeho rádia s adresou www.klasikpraha.cz. Prosím, aby se nezúčastňovali ti z vás, kteří vyhráli v některé z našich soutěží v uplynulých 14 dnech. Pro případného výherce tu pak máme ještě upozornění, že vstupenky jsme dostali v elektronické podobě, takže je můžeme zaslat e-mailem a nemusíte si je tudíž jezdit vyzvedávat k nám do rádia na Anděl. Budeme dnes soutěžit o dvě volné vstupenky na jeden z koncertů nadcházejícího mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika. Tento koncert se bude konat v pátek 2. října od 19 hodin a to v Prisku v kostele svatých Petra a Pavla. Připomínám, že běžné na festivalu Lípa muzika je také to, že si můžete rezervovat autobus, který vás na koncert doveze, pokud nejste úplně v tomto směru mobilní. Na koncertu 2.10. zazní světová premiéra programu Přímluvy. Je to skladba Lukáše Janaty, kterou bude interpretovat mezzosopranistka Klára Blašková a duo Kun v obsazení Martin Prokeš a Jaromír Nosek. Tyto tři pěvce pak doprovodí akordeonista Saša Jasiňský, cymbalista a flétnista Jan Rokita a perkusista Antonín Procházka. Jsme zvyklí, že koncerty festivalu Lípa muzika přinášejí vždy něco zajímavého, neobvyklého. Jsou zajímavé už jenom těmi lokacemi, ve kterých koncerty probíhají, takže určitě je na co se těšit. A vás tuto chvilku asi zajímá a už se také možná těšíte právě na soutěžní otázku. Já jsem se před jistou dobou zmínil, když jsem asi zhruba před hodinou zval na soutěžení, že nová kompozice s názvem Přímluvy od Lukáše Janaty vznikla podle knížky Útěk do Egypta přes království české. A na co se budu ptát? Budu se ptát na autora knihy Útěk do Egypta přes království české. Určitou nápovědou vám samozřejmě můžou být přímo webové stránky festivalu www.lipamuzika.cz, ale nebo potom také informace o tom, že tento spisovatel je zároveň autorem knížek třeba Malá čarodějnice nebo Krabat. A pokud už víte, kdo je autorem knihy Útěk do Egypta přes království české, tak můžete volat na telefonní číslo 739 987 987.

Klarinetista Marek Švejkar a klavíristka Lenka Korecká zahráli čtvrtou část ze sonáty S-dur od skladatele Camille Saint-Saënse. Během této krásné hudby jste měli možnost soutěžit o dvě volné vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. Konkrétně na koncert, který se uskuteční v pátek 2. října v kostele svatých Petra a Pavla v Prisku. Na tomto koncertu zazní světová premiéra skladby Přímluvy od Lukáše Janaty. Soutěžní otázka zněla, kdo je autorem předlohy pro tuto skladbu, tedy autorem knihy s názvem Útěk do Egypta přes království české. Tento autor kromě zmíněné knihy napsal také knížku Malá čarodějnice. Mimochodem podle ní vznikl známý seriál pro večerníček, který animoval výtvarník Smetana. Potom napsal také knížku Krabat, podle které vznikl pozoruhodný film režiséra Zemana Čarodějův učeň. A musím s lítostí říci, že zatím se sem ke mně do studiu nedovolal nikdo, kdo by věděl správnou odpověď, kdo napsal knížku Útěk do Egypta přes království české a zároveň knížky Malá čarodějnice a Krabat neboli Čarodějův učeň. Pokud chcete ještě zkusit štěstí, tak samozřejmě můžete. Máte šanci během následující skladby od Ericha Wolfganga Korngolda a volat ke mně do studia můžete na telefon 739 987 987.

0: skvělý výkon i skvělá hudba. Houslista Daniel Hope a Královská stockholmská filharmonie s dirigentem Alexandrem Schellim zahráli finále koncertu od Ericha Wolfganga Korngolda. A během této krásné hudby jsme mohli soutěžit a já už tu mám jméno výherkyně. Se správnou odpovědí se ke mně do studia dovolala paní Eva, která věděla, kdo je autorem knížky Útěk do Egypta přes království české. Tímto autorem je spisovatel Ottfried Preußler, který kromě této zmíněné knihy napsal ještě například Malou čarodějnici a Krabata, neboli Čarodějova učně. Je zajímavé, že Ottfried Preußler se narodil v roce 1923 do německo-české rodiny. Narodil se v Liberci jako Ottfried Sirovatka. Jeho rodina si potom během druhé světové války změnila podle jednoho ze svých předků jméno ze Sirovatky na Preußlera a samozřejmě po druhé světové válce pak byli vyhnáni do Německa. Nicméně my jsme tady kvůli soutěžení. Paní Eva díky správné odpovědi získala dvě volné vstupenky na koncert Přímluvy, který se uskuteční v pátek 2. října v Prisku a je v součástí Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. Tento festival pochopitelně tradičně nabízí řadu zajímavých koncertů a akcí, takže doporučuji, podívejte se na webové stránky www.lipamuzika.cz. Paní Evě, pochopitelně velice gratuluji k výhře a my teď budeme pokračovat hudbou Henryho Purcella.
1: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Jsme Klasik Praha.

To byla Celestial Music, nebeská hudba od Henryho Purcella. Poslouchali jsme část When Orpheus Sang, tedy Když Orpheus zpíval. Nejprve nám zpívala altistka Lucille Richardot a potom i další zpěváci a instrumentalisté Ensemble Correspondance řízeného Sebastianem Dossem. Od Petra Iljiše Čajkovského si nyní poslechneme část jeho symfonie Manfred. Je to jeho regulérní symfonie, byť nemá pořadové číslo, ale patří k velice pozoruhodným skladbám. V podání České filharmonie a dirigenta Semiona Bička zazní třetí věta Andante con moto.

0: Česká filharmonie s dirigentem Semionem Byčkovem zahrála třetí větu ze symfonie Manfred. Jejím autorem je Petr Iljič Čajkovský. Další skladbou je hudba Ludwiga van Beethovena. Poslechneme si předehru Egmont. Je to první část ze scénické hudby, kterou Beethoven napsal pro stejnojmenou hru Johanna Wolfganga von Goetheho. Ta původní hra měla premiéru už v roce 1787, ale hudba, kterou Beethoven napsal, byla pro inscenaci, která byla uváděna v roce 1810.
1: Ladíte Klasik Praha.

Helsinský barokní orchestr s dirigentem Aapo Häkkinenem nám zahrál předehru Egmont od Ludwiga van Beethovena. Další skladba je od skladatelky Mel Bonny. Tato autorka komponovala v romantickém duchu, žila mezi lety 1858 až 1937 a mimochodem to byla studentka Césara Franka, spolužačka Claude Debussyho. My si teď poslechneme její symfonickou báseň s názvem Le rêve de Cléopâtre, tedy Kleopatřin sen.

0: Symfonickou báseň Kleopatřin sen od skladatelky Mel Bogny zahrál Orchestre National de Lyon a dirigoval Nikolaj Scheps-Znajder. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je středa 5. srpna a já tu mám pro vás teď připravenou upoutávku k poslechu hudby v miléniu. Další díl budeme vysílat v úterý 11. srpna. A potom zazní část ze symfonie E-dur číslo 6 od Karla Filipa Emanuela Bacha.
1: Klasik Praha.
2: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl klavírista Marek Kozák. Hovořili jsme o jeho dvou nejnovějších albech, písňovém Nocturnu se Simonou Šaturovou a klavírních transkripcích z pera Sergeje Rachmaninova. Poslechu reprízy v úterý 11. srpna od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Jsme Klasik Praha.

Prvou větu ze symfonie E dur od Karla Filipa Emanuela Bacha zahrál orchestr The English Concert, řízený dirigentem Trevorem Pinnockem. Léto to je samozřejmě také příležitost pro open air koncerty či divadelní představení. A na zámku Liteň se už tradičně můžete těšit na jedno z nich. Konat se bude 29. srpna od 8 hodin na nádvoří zámku Liteň nedaleko Berouna. Na tomto představení si připomeneme 160 let od premiéry slavné Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Zazní zkrácená verze této opery v podání Orchestru Národního divadla a také sboru Národního divadla. Zpívat nám budou jako Mařenka Kateřina Kněžíková, Jeník Daniel Matoušek, Kecal Adam Plachetka a Vašek Raman Hasimau. Toto představení doplní videomapping Michala Cabana, takže to bude nejen hudební, ale i vizuální zážitek. Jinak toto představení se uskuteční za každého počasí, scéna bude zastřešená a pro diváky jsou připraveny pláštěnky. Vstupenky si můžete již nyní kupovat v síti Ticketportál. A když už zvu na představení Prodané nevěsty, tak si i část z této opery poslechněme. Je tu árie Kecala ze druhého jednání a zaspívá nám ji basista Luděk Vele.

0: Známou árii Kecala ze druhého jednání prodané nevěsty nám zaspíval basista Luděk Vele, doprovázela komorní filharmonie Pardubice a dirigoval František Preissler. Další skladbou je koncert e-moll pro violončelo a orchestr od Edwarda Elgara. Z tohoto krásného koncertu nám teď Julian Lloyd Weber zahraje čtvrtou větu Allegro.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Violončelista Julian Lloyd Webber zahrál závěrečné Allegro, čtvrtou větu z koncertu E-moll. Jeho autorem je Edward Elgar. Doprovázel Royal Philharmonic Orchestra London a dirigoval Yehudi Menuhin. Geniální Claudio Monteverdi, autor italského raného baroka. Známe řadu jeho děl, všechna jsou krásná a známe také některé jeho opery, byť se nedochovaly na neštěstí všechny. Jednou z těch, která se dochovala, je opera L'Incoronazione di Popea, tedy Korunovace Popeji, která měla premiéru v roce 1643 v Benátkách. Z této opery, která je zkomponovaná na antický námět, si nyní poslechneme duet titulních postav Popej a Nerona. Zpívat budou mezzosopranistka Magdalena Kožená a sopranistka Anna Procházka.

0: Dvě skvělé pěvkyně, mezzosopranistka Magdalena Kožená a sopranistka Anna Prohaska zaspívali duet Popej a Nerona. Je z opery Korunovace Popej od Claudia Monteverdiho. Doprovázel La Cetra Baroque Orchestr Basel a dirigoval Andrea Marcon. Následuje hudba Maurice Ravela. Poslechneme si část z jeho skvělého klavírního koncertu G-dur. Jeho druhou větu Adagio assai nám zahraje klavírista Ivan Moravec.
1: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupsi vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Posloucháte Klasik Praha.

0: Druhou volnou větu z koncertu G-dur od Maurice Ravela zahrála Česká filharmonie, kterou dirigoval Jurij Simonov a klavírní solo přednesl Ivan Moravec. Posloucháte stanici Klasik Praha, je středa 5. srpna. Naši stanici, která je zaměřená na to nejlepší z klasiky za posledních 500 let, můžete poslouchat na frekvenci 98,7. Můžete nás samozřejmě ale poslouchat také prostřednictvím mobilních zařízení, dále v digitálním vysílání DAB a pracujete-li u počítače, pak samozřejmě i z webových stránek našeho rádia. Ta najdete na adrese www.klasikpraha.cz. A teď tu mám pro vás další skladbu. 16:45 si poslechneme sborovou scénu s Violetou z opery La Traviata od Giuseppe Verdiho.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Sborovou scénu z opery Traviata od Giuseppe Verdiho zaspívali tenorista Luciano Pavarotti a sopranistka Joan Sutherland. Spolu s nimi jsme slyšeli také sbor londýnské opery a doprovázel National Philharmonic Orchestra s dirigentem Richardem Boningem. Od Wolfganga Amadea Mozarta nám teď klarinetista Jan Mach zahraje Adagio, volnou větu z koncertu A-dur.

0: Poslouchali jsme Adagio, druhou větu z klarinetového koncertu A-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli nám klarinetista Jan Mach a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Jiřím Koutem.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Finskou dirigentku Dálii Stasevskou zná už i české publikum. Vystupovala u nás několikrát s Českou filharmonií. Narodila se v Kyjevě a po otci má také částečně z poloviny ukrajinský původ. A právě této své rodinné větvi se odhodlala vzdát hold na svém novém CDčku, které vyšlo na labelu Platoon. No, toto CD natočila společně se symfonickým orchestrem BBC, jehož je hlavní hostující dirigentkou. Album se jmenuje Ukrainian Mixtape a najdeme na něm oblíbené skladby ukrajinských autorů. Je tam slavnostní předehra od Levka Koloduba, potom symfonická balada Gražina od Borise Liatošinského, Nocturno D-dur a skladba Anděl od Fedira Jakimenka a předehra Taras Bulba od Mikoli Lisenka. A právě tuto předehru k opeře Taras Bulba si nyní poslechneme. Hraje Symfonický orchestr BBC a diriguje Dália Stasevská.

0: Symfonický orchestr BBC a dirigentka Dália Staševská zahráli předehru k Lysenkově opeře Taras Bulba. Byla to ukázka z alba Ukrainian Mixtape, alba, na kterém najdeme skladbu ukrajinských autorů Lenka Koloduba, Borise Ljatošinského, Fedira Jakimenka a zmíněného Mikoli Lysenka. Tato deska vyšla nedávna na labelu Platoon. Teď je tu pozvánka k poslechu pořadu Slavná auditoria, který pro vás připravuje Jiří Vejvoda. Další díl si budete moci poslechnout v pondělí 10. srpna večer. A potom je tu Capriccio, druhá část z cyklu Drobnosti od Antonína Dvořáka.
1: Klasik Praha. Stalo se v posledních letech zvykem nabízet posluchačům koncertů klasické hudby něco navíc. Setkání s protagonisty koncertu před nebo po vystoupení. Co taková talk show obnášejí? To bude tématem dalšího dílu s pondělní premiérou od 19 hodin.
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
2: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Krásné kapričo z cyklu Drobnosti od Antonína Dvořáka nám verzi pro komorní orchestr zahrál orchestr Virtuosity Praga, řízený Oldřichem Vlčkem. Již po 15. se letos v létě koná festival svatovícké varhaní večery. Nabízí koncerty každé úterý vždy od 19 hodin v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha. Ačkoliv se jedná o 15. ročník, tak letos je to ročník svým způsobem premiérový, protože úplně poprvé se budou moci posluchači potěšit zvukem nových svatovíckých varhan, které vznikly ve španělské dílně Gerharda Grenzinga. Jak jsem řekl, koncerty se konají každé úterý během léta. Ten nejbližší tedy připadá na úterý 11. srpna. Na tomto koncertu vystoupí vynikající varhaník Michal Novenko, který zahraje skladby třeba od renesančního autora Karola Luytona, potom od Johanna Sebastiana Bacha, Zégra. Dojde také na hudbu 20. století, takže zazní hudba Bohuslava Martinů a další mistrů. V některých skladbách se k němu připojí také skvělý trumpetista Jiří Houdek. Společně provedou například 6 pochodů od Georga Filipa Telemana nebo hudbu Johanna Sebastiana Bacha či samotného Michala Novenka. Více se o celém festivalu i o konkrétně tomto koncertu můžete dozvědět na webových stránkách s adresou www.varhanifestival.cz. Na těchto webových stránkách je také možno online zakoupit vstupenky.

Vynikající klavírista Mauricio Pollini nám zahrál ukolébavku Des Dur opus 57 od Friderika Chopina. A teď je tu ještě další skladba z 19. století, je od Roberta Schumana. Poslechneme si prvou větu z jeho symfonie číslo 3 S dur, které se také říká symfonie Rýnská. Hrát nám budou vídeňští filharmonikové s dirigentem Richardem Mutím.

Vídeňští filharmonikové společně s dirigentem Richardem Mutím zahráli prvou větu ze symfonie Rýnské od Roberta Schumanna. Jedná se o jeho symfonii číslo 3 S-dur. A máme tu ještě jednoho skladatele z 19. století, tentokrát z jeho konce. Je tu hudba Gustava Mahlera. V aranžmá Tomáše Illého a Václava Vonáška si nyní poslechneme upravenou píseň z cyklu Chlapcův kouzelný roh. Jedná se o píseň Bubeníček. Zpívat nám bude baritonista Petr Schöne.

0: Smutnou píseň Bubeníček od Gustava Mahlera, kterou jsme vyslechli v úpravě skladatelů Tomáše Illeho a Václava Vonáška, nám zahrál soubor Philharmonia Octet. Jako hosté spolupracovali na nahrávce také baritonista Petr Schöne a perkusista Michael Kroutil. Další skladba je od Eduarda Graua, jmenuje se La Flor de Nido a zahraje nám ji komorní orchestr Anima Musicae s flétnistkou Janou Jarkovskou a klavíristou Fabiem Benegasem. Jinak Eduardo Grau je skladatel z 20. století, narodil se sice v Barceloně ve Španělsku, ale již od 8 let žil v Argentině. Takže je považován spíše za argentinského autora.
1: Před rovnými 140 lety zemřel jeden z nejslavnějších klavíristů své doby a nejproduktivnějších skladatelů 19. století, Ferenc Liszt. Stýkal se s Bedřichem Smetanou, přátelil se s knížetem Lichnovským. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Flétnistka Jana Jarkovská a komorní orchestr Anima Musicae, dirigovaný Franciskem Varelou, zahráli Larghetto, druhou část z koncertu La Flor de Nido. Jeho autorem je španělsko-argentinský skladatel Eduardo Grau. Posloucháte stanici Klasik Praha, je minuta a půl po 17. hodině a my teď budeme pokračovat hudbou Johanna Sebastiana Bacha, Bohuslava Martinů, Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Wolfganga Amadea Mozarta. Od Bacha zazní jeho skladba Ježíš zůstává mou radostí.
1: Je Klasik Praha.

Monteverdiho sbor a angličtí barokní solisté s dirigentem Johnem Elliotem Gardinerem nám zaspívali a zahráli skladbu Ježíš zůstává mou radostí od Johanna Sebastiana Bacha. Následuje arieta pro violončelo a klavír od Bohuslava Martinů. Tato arieta je vlastní autorskou úpravou skladby Vokalíza od Bohuslava Martinů. Samotná arieta byla napsána v roce 1930. Existují ještě další verze, kromě té původní etidy pro střední hlas a klavír. Existuje varianta pro housle a klavír a pro violončelo a klavír. My si teď tu violončelovou verzi poslechneme.

Arietu Bohuslava Martinů zahráli violončelista Vilém Vlček a klavírista Denis Linik. Ve Francii v baroku byl oblíbený hudební žánr takzvaná opera ballet. Bylo to představení, kde se kombinovaly obě dvě tyto složky. Jedním z pozoruhodných děl ve stylu opera ballet od Jean-Philippe Rameaua je jeho opera ballet Les Indes Galantes, tedy galantní indiáni. Odehrává se v různých prostředích mezi různými národy v Turecku, v Peru a tak podobně. A my si teď poslechneme air pro africké otroky.

Air pro africké otroky z opery baletu Galantní indiáni od Jean-Philippe Rameaua zahrál soubor Lézard Florissant. Jeho uměleckým vedoucím a dirigentem a zároveň také zakladatelem je William Christie. Další skladbou je Adagio, druhá volná věta z klarinetového koncertu A-dur. Poslechneme si nahrávku s klarinetistou Ralphem Manot.

0: Klarinetista Ralph Amano zahrál adagio z koncertu A-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Doprovázela štátskapele Weimar, dirigoval Gerd Albrecht. Nyní je tu pozvánka k poslechu pořadu z archivu osobností, jehož další díl budeme vysílat zítra, tedy ve čtvrtek večer od 19 hodin. A potom hudba ze seriálu Putování s dinosaury.
1: Klasik Praha.
2: V závěru roku jsem pozval do studia hosta, který bude sám zpívat a přinese i nahrávky hudby, kterou rád poslouchá. Michal Kluch vystupuje se skupinou Queenie jako Freddie Mercury. Skupina často hraje v zahraničí, ale můžete ji slyšet i na koncertech po České republice, na které vás pozveme. Za roli divadelní Freddieho Mercuryho byl dokonce nominován na cenu Thálie. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek od 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

To byla hudba Benjamina Partleta k seriálu Putování s dinosaury, který byl natočen v roce 1999. Konkrétně toto byla část Doba titánů a útěk mláďat. Hrál BBC Concert Orchestra, dirigoval Ben Pope a Benjamin Bartlett. Od nizozemského barokního skladatele Hendrika Fokkinga teď zazní Allegro z jeho sonáty pro flétnu a čembalo.

sonátu pro flétnu, respektive prvou větu této sonáty od skladatele Henryka Fokinga, zahrál flétnista Wilbert Hazelzet. Od Erika Satieho teď zazní jeho skladba Gnosien číslo 1. Zahraje nám i klavírista Pascal Roger.

Skladbu Gnosien číslo 1 od Erika Satieho zahrál klavírista Pascal Roger. V roce 1921 vyšlo u nás album, které se jmenuje My Country, tedy Má vlast v překladu. Bylo osloveno celkem 6 českých žijících autorů, aby vytvořili osobité moderní parafráze na 6 částí Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast. Jedním z těchto oslovených autorů byl také Miloš Štědroň a na něho připadla symfonická báseň Šárka. My si teď jeho stvárnění této části z cyklu Má vlast poslechneme v nahrávce orchestru Brno Contemporary Orchestra.

Brno Contemporary Orchestra s dirigentem Pavlem Schneiderem zahrál skladbu Šárka z cyklu My Country. Autorem této části z cyklu je Miloš Štědroň. Peter Phillips, to je jméno anglického skladatele z přelomu 16. a 17. století. Byl to, jak jsem se už zmínil, Angličan, živil se jako skladatel, varhaník, čembalista, zároveň také byl katolickým knězem. Kvůli náboženským nepokojům ale později přesídlil do Nizozemí a po několika letech opustil katolickou víru, stal se protestantem, později se oženil a živil se dál jako čembalista, varhaník a hudební pedagog. Patřil prý vůbec k nejvíce ceněným klávesovým hráčům té doby. My si teď od Petra Phillipse poslechneme dva tance, Pavanu a Gaillardu.

0: tance Pavanu a Gaillardu od skladatele Petra Philipse zahrál ensemble Feuervogel. Na stanici Klasik Praha si teď poslechneme Promenádu. Je to část z cyklu Obrázky z výstavy od Modesta Petroviče Musorgského. Musorgský tento cyklus původně napsal pro solový klavír a pak ho naprosto geniálním způsobem zinstrumentoval Maurice Ravel. Právě v této podobě si teď Promenádu poslechneme.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje

0: Rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Ladíte Klasik Praha.

Vyslechli jsme promenádu z cyklu Obrázky z výstavy od Modesta Petroviče Musorgského, a to v aranžmá Maurice Ravela. Hrála Vídeňská filharmonie, dirigoval Gustavo Dudamel. Když se řekne Mozart, tak si samozřejmě automaticky vybavíme Wolfgang Amadeus. Ale také Amadeův otec Leopold byl ve své době velice ceněným skladatelem, byl navíc ještě houslistou a hudebním teoretikem. Právě od Leopolda Mozarta si nyní poslechneme druhou větu z jeho trumpetového koncertu D-dur. Hrát bude Miroslav Kejmar.

0: Trumpetista Miroslav Kejmar a filharmonický komorní orchestr dirigovaný Petrem Škvorem zahráli druhou větu z koncertu D-dur od Leopolda Mozarta. Teď přesně je 18.00, je středa 5. srpna, vy posloucháte stanici Klasik Praha a já tu mám pro vás připraveny dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Policie zahájila trestní řízení v souvislosti s červencovou dopravní nehodou Filipa Turka. Trestní řízení je neveřejné a zatím nebyl nikdo obviněn. Policie vyšetřuje podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádala o provedení znaleckého zkoumání. Nehoda se stala v pondělí 13. července popoledni na náměstí IP Pavlova. Nemocniční vůz po střetu s autem Filipa Turka skončil na střeše na tramvajových kolejích. Řidiče sanitky s vícečetnými poraněními záchranáři převezli do nemocnice. Nákladní letadlo se u letiště Lipsko-Halle na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Nejprve zaměstnanec letiště objevil krátce před půlnocí u jižní runway dron s výbušným zařízením. Letiště bylo následně uzavřeno. Jedno z nákladních letadel, které se právě chystalo přistát, muselo přistávací manévr přerušit a srazilo se v letu s dalším neznámým letícím objektem. Poškození letounu, který nakonec přistál v Hanoveru, je údajně lehké. Dron s výbušninou a roznětkou pyrotechnici zneškodnili a dále jej zkoumají. Saský ministr vnitra Armin Schuster označil událost za závažný bezpečnostní incident. Až do 30. srpna je možno v pražské galerii Rudolfinum navštívit výstavu nazvanou Data, která se věnuje sběru dat o lidech, jejich zpracování umělou inteligencí a důsledkům pro fungování společnosti. Výstava je rozdělena do 3 kapitol a zahrnuje sochy či multimediální instalace od 21 umělců. Doprovodný program k výstavě přináší komentované prohlídky, projekce a výtvarné dílny. Počasí. Dnes v noci bude v Čechách oblačno až zataženo. Od jeho západu postupně přijdou přehánky a bouřky, ojediněle i silné. Nejnižší noční teploty 23 až 18 stupňů Celsia. Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. V bouřkách čekáme ojediněle nárazy větru kolem 70 km, kroupy i přívalové srážky. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Stále ale bude přetrvávat silná až extrémní zátěž teplem. Nejvyšší zítřejší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Obdivuhodný výkon baritonisty Simona Keenly-Sida zaspíval nám árii Figara z opery Lazebník sevilský od Joaquina Rossiniho. Doprovázel orchestr Mnichovského rozhlasu, dirigoval Ulf Schirmer. Jméno na autora následující skladby zní Valentin Hausmann. Je to německý skladatel, to už napovídá jeho jméno, a je z přelomu 16. a 17. století, to znamená doba končící renesance a počínajícího baroka. Kromě toho, že byl skladatelem, byl také básníkem. My si teď od něho poslechneme tanec Pasameca.

Soubor Voces Suaves s uměleckým vedoucím Jörgem Andreasem Böticherem zahrál tanec Pasameca od Valentina Hausmana. Autorem další skladby je Leoš Janáček. My si poslechneme prvou část z jeho sonáty původně pro housle a klavír. My si ale poslechneme úpravu pro violončelo a klavír a hrát nám bude klavíristka Terezie Fialová a autor této úpravy violončelista Jiří Bárta.

Prvou větu ze sonáty od Leoše Janáčka nám ve své vlastní úpravě zahrál violončelista Jiří Bárta. Na klavír doprovázela Terezie Fialová. Rád bych vás nyní pozval k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Od 19 hodin, tak jako každou středu, budeme vysílat hudbu stříbrného plátna. Nikola Bojčev nám tentokrát přiblíží hudbu z filmu, který zpracovává známá Pinokiova dobrodružství. Režisér Guillermo del Toro zasadil tento příběh do Itálie 30. let 20. století a pojal ho nejen jako jednoduchou pohádku pro děti, ale i příběh, který zpracovává doslova existenciální otázky. Tolik teda v 19 hodin, potom od 20 hodin to bude hudba bratrů Michaela a Josefa Haydnových. Hornista Přemysl Vojta a Haydn Ensemble Prague s dirigentem Martinem Petrákem nám zahrají jejich koncerty. Od 22 hodin si pak budete moci poslechnout hudbu podle kalendáře, v níž se Martina Klausová věnuje skladateli Robertu Schumannovi.

0: Poslouchali jsme nahrávku Skotského národního orchestru s dirigentem Némem Järvim, který nám zahrál scénu u fontány a polonézu. Je to část ze scénické hudby k dramatu Boris Godunov, kterou zkomponoval Sergej Prokofjev. A po Prokofjevovi přichází jeho současník Dmitrij Šostakovič. Poslechneme si jeho hudbu tentokrát k filmu, a to k filmu Střeček z roku 1955.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na hollywoodské mistry hrůzy Tima Burtona a Guillerma del Tora. Zazní ukázky ze seriálu Wednesday nebo Kabinet kuriozit, či nejnovějšího zpracování příběhů o Pinokiovi. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jedno. Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Houslistka Ester Abrami zahrála romanci z filmu Střeček od skladatele Dmitrije Šostakoviče. Doprovázeli ji filharmonici města Prahy a dirigoval Ben Palmer. Nyní si poslechneme symfonii číslo 1 B-dur od skladatele Roberta Schumana. Říká se jí také jarní symfonie. Berlínští filharmonikové s dirigentem Herbertem von Karajanem nám teď zahrají její čtvrtou závěrečnou část.

Berlínští filharmonikové s dirigentem Herbertem von Karajanem zahráli závěr jarní symfonie Roberta Schumana, tedy symfonie číslo 1 B-dur. Od Claude Debussyho nám nyní Ilja Hurník zahraje jednu skladbu z jeho cyklu 24 preludií pro klavír. Bude to preludium s názvem Potopená katedrála.

0: skladbu Potopená katedrála z 24 preludií Claude Debussyho přednesl Ilja Hurník. Od Wolfganga Amadea Mozarta si teď poslechneme část z jeho koncertantní symfonie S-dur pro flétnu, hoboj, lesní roh a fagot. Bude to třetí věta Andantino s variacemi.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Flétnista Walter Auer, hoboistka Klára Denty Bogáni, hornista Radek Baborák a fagotista Bence Bogáni zahráli Andantino s variacemi, část z koncertantní symfonie S-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Doprovázejícím orchestrem byl Baborák Ensemble. Touto skladbou se s vámi také pro dnešek na stanici Klasik Praha rozloučil Stanislav Předota. Je středa 5. srpna, za minutu a půl bude 19 hodin, čas, kdy začne hudba stříbrného plátna. Potom od 20 hodin na vás čeká koncert bez smokingu s hudbou Michaela a Josefa Haydnových. Hornista Přemysl Vojta bude hrát jejich koncerty pro Lesní roh a orchestr. A potom ještě od 22 hodin si budete moci poslechnout hudbu podle kalendáře o Robertu Schumannovi. Přeji vám příjemný poslech všech pořadů na stanici Klasik Praha a těším se s vámi opět brzy naslyšenou.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz. Profi voda, s tou se nemusíte
2: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha. Hudba stříbrného plátna.
6: Nejlepší filmové melodie.
8: Dobrý den u poslechu Rádia Klasik Praha. Dnes se budeme věnovat dvěma vizionářům, jejichž rukopis poznáte po pár vteřinách. Mexickému mágovi Guillermo del Torovi a americkému mistru gotického hororu Timu Burtonovi. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Začnu snímkem Purpurový vrch. Je to jedna z mnoha spoluprací del Tora se španělským skladatelem Fernandem Velázquezem. Del Toro hledal hudbu, která by zněla jako zraněné srdce. Skladatel proto nechal orchestr hrát velmi blízko mikrofonu, aby divák občas slyšel nádechy hudebníků a vrzání dřeva nástrojů. Hlavní téma není jen doprovodem, ale reprezentuje samotný dům rodiny Šarpových, který je hlavním dějištěm.

Ladíte pořad Hudba stříbrného plátna. Z dalších deltorových prací chci zmínit Pinokia, vysněný projekt mexického režiséra. Na něm spolupracoval s francouzským skladatelem Alexandrem Desplatem. Tento oscarový autor se rozhodl pro unikátní koncept, protože je Pinokio vyrobený ze dřeva, téměř celý soundtrack je nahraný výhradně na dřevěné nástroje. Slyšíme flétny, hoboje, fagoty a obrovské množství perkusí, zejména marimbu. Tato organická hudba dodává filmu neuvěřitelnou hřejivost, která kontrastuje s fašistickým pozadím příběhu.

Po Pinokiovi od Guillerma del Tora už míříme do světa vizionáře Tima Burtona. A jako první chci zmínit film mého mládí, Střihoruký Edward. Sám skladatel Danny Elfman považuje tento soundtrack za své nejoblíbenější dílo. Je to hudební definice Burtonovského stylu, kombinace dětské nevinnosti a tragického osudu. Klíčovým prvkem je dětský sbor a čelesta, nástroje připomínající zvonkohru, které vytvářejí dojem pohádky. Legendární scéna, kdy Edward vyřezává ledovou sochu a vytváří sníh, je považována za jeden z nejdokonalejších souzvuků obrazu a hudby v historii kinematografie.

Je jasné, že spojení Tim Burton a Danny Elfman funguje dokonale a důkazem je taky jeden z nejtemnějších počinů, horor Ospalá díra. Soundtrack je jedním z nejvelkolepějších výkonů Dannyho Elfmana. Aby podtrhl atmosféru legendy o bezhlavém jezdci, použil obrovský sbor a neobvykle hluboké polohy dechových nástrojů. Zajímavostí je, že Elfman napsal hlavní motiv tak, aby připomínal tlukot splašeného srdce a dunění kopyt. Hudba je zde natolik dominantní, že v mnoha akčních scénách zcela nahrazuje zvukové efekty.

A jsme skoro na konci. Dnešní díl pořadu Hudba stříbrného plátna o dvojici vizionářů Guillermu del Torovi a Timu Burtonovi zakončíme seriálem Wednesday. Burtonův rukopis je zde neoddiskutovatelný. Ústřední hudební téma je dílem Dannyho Elfmana, na dalších tématech pak pracoval Chris Baker. Hlavní téma se vrací k Adamsovské tradici používáním čembala, ale přidává k němu sólové violončelo, které je pro postavu Wednesday klíčové. Postava totiž na tento vznešený nástroj hraje a tak se musela naučit hrát i představitelka hlavní role Jenna Ortega. Ukázkou hudby seriálu Wednesday se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Tohle je Klasik Praha.
8: Koncert bez smokingu vám přináší
7: Klasik Praha.
9: Dnes večer bude na Klasik Praha znít jeden z krásných dechových nástrojů, a to z rodiny Žestových, Lesní roh. A hrát na něj bude přední český hornista Přemysl Vojta. Horna má ostatně v Čechách dlouhou tradici. Od 18. století, kdy tu působil Jan Václav Stich Punto po bratry Tylšarovi či Radka Baboráka. Přemysl Vojta je bezesporu vynikajícím pokračovatelem této linie. Nejcennější trofej si v září 2010 přivezl ze soutěže ARD v Mnichově, kdy získal první cenu, cenu publika a dvě další zvláštní ceny. Na Beethoven Festu v Bonnu byl pak oceněn Beethovenovým prstenem a zařadil se tím do společnosti mladých hvězd klasické hudby. Před ním získali tuto cenu ku příkladu Gustavo Dudamel, Julia Fischer či Lisa Batiašvili. Dnes večer si jej poslechneme v nahrávce hornových koncertů Michála Haydna, v níž ho budou doprovázet členové Haydn Ensemble Prague s dirigentem Martinem Petrákem. Autor dnešního koncertu bez smokingu na Klasik Praha, rakouský hudební skladatel Michael Haydn, byl mladším bratrem slavnějšího France Josefa Haydna. Psal téměř ve všech hudebních formách, od komorní hudby přes orchestrální, ale jeho zálibou bylo skládat hudbu církevní na liturgické texty. Hudebnímu doprovodu těchto textů nepochybně věnoval největší úsilí. Michael Haydn měl averzi k tisku svých děl, a tak většina jeho skladeb zůstala v rukopise. Kompletní sbírka nepublikovaných prací Michaela Haydna je nyní uchována v knihovně benediktinského kláštera svatého Petra v Salzburku. Dnes večer zazní nejprve koncert pro Lesní roh a orchestr D-dur, u něhož autorství Michaela Haydna sice není zcela jisté, ale styl kompozice napovídá, že by mohl být z jeho pera. Poté uslyšíme Haydnův koncert pro Lesní roh a trombón, v němž vedle Přemysla Vojty bude hrát trombonista Fabrice Milischer. Pak si poslechneme koncertino pro Lesní roh a orchestr D-dur a na závěr dnešního koncertu bez smokingu zazní koncert pro lovecký Lesní roh a orchestr Josefa Haydna. Tak se společně přenesme do lesů Brd a Strání, kde tento nástroj zazníval v době svého velkého rozmachu na přelomu 17. a 18. století. No a přeji vám krásný večer.
7: Koncert bez smokingu
8: na Klasik Praha.

0: jsme Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Dnešní hudební kalendárium na Klasik Praha věnujeme odkazu velkého německého romantika, hudebního skladatele a také hudebního kritika Roberta Schumanna. Narodil se 8. června 1810 v německém Zwickau a dožil se pouhých 46 let, když po neúspěšném pokusu o sebevraždu skokem do Rýna a následných 2,5 letech v sanatoriu 29. července 1856 zemřel. Od jeho úmrtí si tedy letos připomínáme rovných 170 let. O tom, že byl synem knihkupce a nakladatele Augusta Schumanna, po němž zdědil nejen lásku k hudbě, ale i k literatuře a veškerým plodům ducha, stejně tak jako o tom, že mu rodiče jako nemilé dědictví zanechali i nervovou labilitu a sklon k duševní chorobě, bylo řečeno i napsáno už mnoho. Stejně tak i o jeho pohřbených nadějích na dráhu koncertního pianisty z důvodu prakticky ochrnuté pravé ruky jako důsledku nadměrného cvičení klavírní techniky i požehnání v podobě lásky, manželky a celoživotní opory v podobě klavíristky a skladatelky Kláry Víkové, později Schumannové.

Na Klasik Praha si připomínáme německého skladatele Roberta Schumanna a tři z jeho fantastických kusů opus 12 právě teď hrál klavírista Svjatoslav Richter. Připomínala jsem skladatelovu manželku Kláru Schumannovou. Ta byla nejen oddanou interpretkou jeho děl, ale také jeho celoživotní podporovatelkou. A toto inspirativní spojení skladatele a klavíristky podnítilo vznik mnoha krásných děl. Ostatně Schumannovo dílo bylo od samého počátku jeho tvorby výlučně inspirováno nejen jeho prožitky, ale i událostmi doby, a to jak společenskými, tak i těmi z jeho osobního života. Schumann v určitých obdobích svého života a především hudební tvorby preferoval některé z hudebních žánrů a forem. Tak například léta 1829 až 39 věnoval výlučně klavíru. Ostatně z roku 1837 byly i jeho fantastické kusy, z nich jsme část poslouchali před malou chvílí. Rok 1840 byl zase celý zasvěcen písním a ten následující symfonickým formám. Do roku 1842 pak spadá vznik většiny komorních děl, ať už jsou to tři smyčcová kvarteta opus 41, klavírní kvintet i klavírní kvartet, čtyři fantastické kusy pro klavírní trio a další komorní skladby. Nejzářivější z jeho orchestrálních děl je pak jarní symfonie B-dur. Ta byla dokončena v roce 1841 a my si z ní teď poslechneme třetí a čtvrtou větu, tedy scherzo a allegro animato e grazioso. Hrát budou berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

Do roku 1853 zkomponoval Robert Schumann celkem 148 opusů. Vedle klavírních a varhaních skladeb napsal i rozsáhlá díla orchestrální, například symfonii číslo 3 Es-dur Rýnskou opus 97, overturu O Juliu Cezarovi opus 128 či overturu k nevěstě Mesinské. Neopomíjel ani dílo vokální. Například v roce 1848 vznikla adventní píseň pro sopránové solo, sbor a dechové nástroje, o dva roky později Requiem za Mignon a v letech 1847 až 48 napsal také svou jedinou operu s názvem Genovéfa. K jeho pozdějším opusům patří i 5 kusů v lidovém tónu opus 102. My si teď na Klasik Praha v hudbě podle kalendáře poslechneme 3 z nich. A to v podání Carlose Durta na violončelo a Mikloše Šéna, který bude hrát na klavír.

Dnes si v hudbě podle kalendáře připomínáme německého skladatele a kritika Roberta Schumanna a vzpomínku na něj uzavřeme pro dnešek ukázkou z jeho poslední čtvrté symfonie D-moll. Tu skladatel začal skicovat v červnu 1841, tedy krátce po své první jarní symfonii. Ovšem po její prosincové nepříliš úspěšné premiéře ji o 10 let později znovu přepracoval. Svou pozornost věnoval především oběma krajním větám, které v orchestraci podstatně změnil. V této podobě, označená pak už jako symfonie číslo 4, byla provedena 30. prosince 1852 pod autorovou taktovkou v Düsseldorfu a 15. května 1854 pak na 31. hudebních slavnostech Dolního Porýní, tentokrát za řízení Felixe Mendelssohna Bartholdyho, který byl nejen Schumannovým přítelem, ale také známým a uznávaným dirigentem své doby. Nám dnes třetí a čtvrtou větu z této Schumannovy symfonie číslo 4 D-moll zahraje Tonhalle Orchestra Zürich. Řídit bude David Zidmann.

Hudba podle kalendáře. Tohle je Klasik Praha.